Radohlek, Radohlek. O jo, stop, ty jsme trůno naspel. Benny a Drooling genoeg. Kemi firen, Alek firen, ze